0: Jsem právě v Šengenu, když jsem byl jak švédnově. Jsem právě. Jsem právě.
1: Kilo
2: 34
1: Brody asks for the disturbance. RP states she wants the male removed. He's being combative.
2: Yeah.